0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ten muž měl v očích zvláštní lesk, co může značit smích i stesk. A zvolna kráčel z místa, kam teď jdu já. Jeho rty

Je to víc jak 20 let, přesto ho vidím odcházet. Zmizel tak, jak umím zmizet i já. Když bolest je moc veliká a když se duši

A teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

som prorok ani bard, hrám som, čo zložil Leonard, a slepé mačky k nohám sa mi túlia.

horké sváteční šaty, hřevá spocený tváře. Dobře vím, co se bude dívit, vík už se v ohradě spíná, kdo chce, ten může jít. Já.